Otče Kristovi Mariu, se zjeví svatými pominuši sami sebe i druhá, i ve život náš Kristus.